hráč rosu roní, marně pastýř ovci hledá, luny zby se chytit nedá, vítr zvinic tiše sténá, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

rád jezdil na kole za kouzlem přírodních krás. Jsem člověk z úrovní,

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Přečtení už není.

a tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
0: Český Blaník.
2: Český Blaník.
0: Český Blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat, nebebudu vším tím, co lidi k propasti s nebe budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečných nepokojů.

0: a mně to nestačí.
1: Je to vážně silná káva, pláč anebo vztek, nic už s tím

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Oh, zde kráčí muž mých snů. Hudba právě začala hrát a já musím mlčet.

a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme z kouzavku, dějím po prdele a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii lidského rodu. Bez pomoci nechám boj lidí za svobodu. Falešní vlastenci brání svůj stát, netuší, co se vlastně může stát. A tak mě mrzí ztráta počáteční vize. I odvahu bez strach změnila televize. Buď budu člověk, nebo kat. Buď budu žít, anebo přežívat. Jednou jsem

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Český blaník.
4: České písničky, které máte rádi.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl ve sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněla. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl.

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.
1: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
2: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
3: Radio Český Blaník.

na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Michael na českém Hlavníku. Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
0: České písničky.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávám. Uprostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

než proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
10: Radio Český Blaník.

0: minutu před 6 hodinou raní tady u nás na Českém Blaníku. Valda Matuška dověží, no a za chvíli do práce, do zaměstnání, do aut se vrhneme a my vám všude tam budeme posílat také Lenku Filipovou, třeba částečné zatmění srdce.
1: Že u každého dostaví se
0: budou i bratři.

0: A kapela opět Radeček. Nemáme to za pár. A ještě Vyznání a Bobra Motýl. České písničky, které máte rádi už od 6. od rána.
1: Tahitské léto v Aquapolspraha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapolspraha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolspraha.cz.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Českém Blaníku.
1: Dnešní den bude převážně oblačný až polojasný. Ráno a dopoledne můžeme místy ještě čekat dešťové přehánky, a to zejména ve východní polovině Čech. Postupně čekáme přehánky a bouřky už jenom lokálně. Teploty budou dnes opět šplhat ke 30 stupňům. Na jižní Moravě naměříme až 32 a na horách okolo 21. Teď první ranní zprávy a Monika Holubová s nimi ve studiu.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na jihu Moravě řádila supercela. Večer se přehnala přes Brno, kde napáchala škody hlavně v centru města. Během večera se pak stočila dál na jih, kde zaměstnala hasiče při desítkách zásahů. Nejhůř dopadla zřejmě obec Prušánky na Hodonínsku, kde hasiči zasahovali u mnoha poškozených střech. Spadl dokonce i štít domu, nikdo nebyl zraněn. Kvůli havárii vodovodu je ode dneška v Ústí nad Labem omezený provoz u Mariánského mostu. Ten je přitom nyní při uzavření Benešova mostu jedinou spojnicí přes Labe. Řidiči tak budou muset jezdit po objízdné trase ve směru ze Střekova do centra. V Plzni mají novou naučnou stezku s názvem Siluety zvěře. Nachází se v blízkosti Seneckého rybníka, vybízí děti i dospělé k poznávání obyvatele lesa. Novinku přiblíží mluvčí města Eva Barborková.
4: Tato naše plzeňská novinka nepředstavuje klasickou naučnou stezku s tabulemi, s textem a obrázky. Tabule se siluetami zvířat rozmístěné v lese vybízejí děti přímo ke hře, a pokud mají oni nebo například rodiče chytrý telefon, tak o zvířátku se načtením QR kódu na tabulce mohou dozvědět víc.
3: A to prostřednictvím aplikace Lesní svět. Jen 5 minut dělilo anglické fotbalisty od postupu do finále mistrovství světa a 5 minut byli Argentinci od porážky v semifinále. Žale změnil nečekaný závěr utkání, kdy Messi dvakrát přihrál, Enzo pálil za vápnem a Lautaro hlavičkoval na zadní tyči. Argentina zažila parádní obrat a po výhře 2-1 bude v neděli v proti Španělsku obhajovat titul. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu Michal Krusberský.

My už máme 3 minuty po 6 hodině, to nám to dnes hezky začíná, víte, no, člověk nestává každý den v 5 ráno, tak než se zase trošičku rozkoukám, mám pro vás české písničky Brutus, opět a Radeček, anebo teď Lenka Filipová. No a v téhle hodince samozřejmě počasí s meteorologem a další zajímavé informace, tak ať se vám hezky vstává a dobré ráno.

0: Rádio Český Blaník.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

To bylo něco na probuzení. Brutus, dřív než zaplatíš. Skoro už 13 minut po 6. hodině raní. Pojďme prozkoumat dnešní kalendář. Máme 16. července, svátek slaví Lubošové. Pánové, velká gratulace od nás. Po práci to bude chtít rozhodně pořádnou oslavu. No a mezi známými osobnostmi tady taky máme pár jmen. Například česká herečka Regina Rázlová dneska slaví 79. narozeniny. O něco starší je i slovenský herec a režisér, kterého známe i z filmu U nás, Martin Huba. Ten má 83 a ještě můžeme pozdravit Dabéra, kterého známe snad ze všech filmů amerických, Honzu Maxiána. Ten má dneska 43. narozeniny. No a přátelé, mám tady i pár zajímavých výročí. 365 let je tomu, co ve Švédsku byla vydána první bankovka na území Evropy. No vidíte, a teď už po 365 letech se těch bankovek pomaličku zase zbavujeme a začínáme mít virtuální měny. No a taky nebýt vynálezu před 151 lety, tak dneska do těch krabiček nemluvíme, protože právě před 151 lety Alexander Graham Bell uskutečnil první přenos lidského hlasu. A ještě tady mám jednu hudební událost. Před 32 lety v Praze poprvé vystoupil také americký písničkář Bob Dylan. Teď Pavel Bobek od nás. Sázím se, o co chcete, že na světě

0: Tak tohle bylo ve znání Bobra a Motýla v 6.23 na Českém Blaníku. Přejeme všem dobré ránko. Před chvíli jsme tady přáli všem Lubošům k dnešnímu svátku, ale nemůžeme zapomenout ani na naše čtyřnohé mazlíčky. Pokud máte doma nějakou fenečku se jménem Zorka, tak dneska to bude chtít piškotek navíc nebo rovnou nějakou dobrůdku, protože Zorky jsou dneska v psím kalendáři, jenom tak jako na okraj. Za chvíli ode mě Heidi a také budou Vanastovy věci a jejich naha.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
6: Od Zemana?
5: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
6: Uzené maso od Kýty, 1 kg jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kg jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené jen za 79,90.
5: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.

0: Moře zábavy v centru Prahy.
1: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Rádio Český Blaník.
5: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Dny krásné a taky hejdy na Českém Blaníku. Jestli dneska budeme mít den krásný, tak to zjistíme hned, protože na telefonní lince už mám meteorologa Eduarda Novotného. Tak jak to aktuálně vypadá s počasím? Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak aktuálně je na většině území oblačno až zataženo. Méně oblačnosti je ale v západních Čechách. Během noci se v Praze a okolí vyskytly velmi silné bouřky. Nyní už hlavní pás postupuje ze středních Čech do východních, ale jednotlivé přehánky nebo slabší bouřky se vyskytují kromě západu Čech i jinde. Teploty máme aktuálně nejčastěji mezi 18 a 13 stupni Celsia.
0: No a jak to s počasím bude vypadat v průběhu toho dnešního dne?
1: Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky a ojedinělé bouřky, a to zejména odpoledne. Večer budou srážky už ubývat. Odpolední maxima dnes čekáme mezi 25 a 30 stupni Celsia, zhruba o 2 stupně více bude ještě na jižní Moravě, na horách pak kolem 21 a vítr bude jenom slabý, proměnlivý. Je potřeba také zmínit, že na velké části území Moravy, místy také i ve středním anebo východním Polabí a také ve Slezsku, očekáváme silnou zátěž teplem, a tedy pocit dusná, to zejména v důsledku kombinace vysokých teplot a také vysoké vlhkosti vzduchu.
0: No tak se na to musíme připravit. Děkujeme za informace a teď už Karel Gott a Charlotte Ella Gottová Srdce nehasnou. Dobré ráno od nás.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý hled.

0: Tak jsme trošičku cestovali od Tatier k Dunaju a kapela Elán a u toho cestování zůstáváme a míříme do Kostelce, konkrétně do Kostelce nad Labem na Mělnicku. Tam totiž vznikla úplně nová cyklostezka a tady je paní hejtmanka Petra Pecková, která nám o ní prozradí víc.
1: Ať se nám to nezdá, ta cyklostezka neslouží mnohdy opravdu jenom pro zábavu, pro volný čas, ale slouží v mnoha případech na jízdu na kole do školy, na kole do práce. Slouží pro aktivní trávení volného času pro seniory.
0: Ano, po téhleté nové cyklostezce se dostanete z Kostelce do Tuháně a má nějakých 10 kilometrů. Ovšem celá labská stezka má být dokončena v roce 2028, tak budeme držet palce, ať se to všechno stihne. A za chvíli už vám pošlu Brontosaury a nebo Hanku Zagorovou. Málo kdo ví.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
11: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Tak už můžu?
14: Točíme.
13: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
14: No co asi děláte, ne?
13: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
14: A dál?
13: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
14: A kde vás najdou?
13: Jako adresu?
14: Webovky.
13: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
14: Máme.
13: Hele, radši to vem znova.
15: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
16: Český Blaník.
17: To je Blaníček.

0: Petr Janda, Olympik a želva na českém blaníku a já vám rozhodně přeju, aby ten dnešní čtvrteční den se netáhnul jako želva, respektive abyste tu práci měli rychle za sebou. No a aby to šlo ještě lépe, tak už vám tam posílám za chvíli kapelu Jelen, všude zdejší. Útočit láskou bude Iveta Bartošová. A ještě si pustíme Michala Davida. A budou i další české písničky, které máte rádi. Už za okamžik pokračujeme.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Počasí na českém blaníku.
0: Dnešní den bude spíše oblačný až polojasný. Ráno a dopoledne můžeme místy ještě čekat déšť, zejména na východě Čech. No ale postupně budou srážky už jenom lokální. Teploty 25 až 30 stupňů, takže léto se vším všudy. Na jižní Moravě tam bude teplej až 32 stupňů naměříme a na horách do 21. Teď další zprávy a Monika Holubová s nimi ve studiu.
9: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Obnovená EET nastaví spravedlivé podmínky v podnikání. Poté, co návrh včera schválila sněmovna, to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Za důležitou změnu oproti první verzi EET považuje to, že se bude vztahovat na všechny druhy plateb provozovně, tedy i na bezhotovostní platby. Soutěž určila podobu nové budovy brněnského magistrátu. Půjde o otevřenou stavbu s atriem, zelení anebo vodním prvkem a pasáží. Pro veřejnost by měla být nová budova přehlednější a její provoz úspornější. Vznikne v sousedství současného magistrátu na Malinovského náměstí, blízkosti centrálního stavebního úřadu. V Karviné přibudou nové ambulance i další lékaři. Pacienti se můžou těšit na příjemnější prostředí i širší dostupnost zdravotní péče na poliklinice v Mizerově. To vše přinese řada rekonstrukcí, které objektu probíhají. Co dalšího tam město chystá, ví mluvčí Monika Danková.
10: Město také připravuje rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření parkoviště u polikliniky. Vedle obnovy stávajících ploch vznikne nové parkoviště s 83 parkovacími místy. Součástí projektu budou také nové chodníky, veřejné osvětlení i úpravy okolí.
9: Tyto práce by měly začít letos na podzim. Čeští fotbalisté odehrají venkovní zápas v Lize národů proti Chorvatsku opět v Osijeku. V tamní Opus aréně pro 13 000 diváků se představili už loni v červnu v utkání kvalifikace mistrovství světa. V něm utrpěli debakl 1-5, ve skupině narazí ještě na Španělsko a Anglii. Tolik zprávy na českém blaníku a Michale, je to opět tvoje.
0: Děkuji, Moni, my pokračujeme.
8: Rádio Český blaník. České písničky, které máte rádi.
0: A za chvíli také písnička dnešního dne, zjistíme, jak třeba vznikla, jestli je k tomu nějaká zajímavá story a podobně, ale teď Jelen, všude zdejší. Dobré ráno. Nocí mě...

0: Tak to byla písnička o pravdě a taky Marek Ztracený. 15 minut po 7 na Českém Blaníku.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Každý den zjišťujeme u nejrůznějších písniček jejich příběh a dneska si vezmeme takzvaně na paškál písničku Pocit od Divokého Byla od kapely z Úval u Prahy. Takže se ptáme frontmana Vaška Bláhy, jak vznikl Pocit.
3: My jsme takovou písničku, kterou napsal náš bubeník, který od nás odešel pak. Ta se jmenovala Malá holčička a já jsem do ní vymyslel takovou vyhrávku a tu vyhrávku pak od té vyhrávky se mi odvinula písnička Pocit. Takže vlastně je ta písnička o tom, když jsme se rozcházeli s bubeníkem. To smutný.
0: Je to smutný, ale písnička zůstala a vzpomínka taktéž. Takže si ten pocit dáme právě teď.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Na českém Blaníku společný duet Jany Robové a Jiřího Hlekala Je krásné pro lásku žít, písnička z roku 1973. A za chvíli se trošku zasníme s MC Erikem a Barbarou a taky dorazí Děti ráje a samozřejmě Michal David. Tak pokud teprve vstáváte, je 7 hodin a 25 minut a my vám přejeme dobré ráno.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
5: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
6: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
8: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
9: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
8: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
10: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
8: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
10: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
8: www.zamek-konopiště.cz.
11: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
12: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídani.
13: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
14: Ptáš se tak.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
16: Všude zdejší, všude je fajn.
1: České písničky, které máte rádi.
17: Český Blaník.

0: Erik Aresta a také Barbara Hasčáková, která už bohužel taky není mezi námi. Tak zdravíme tam nahoru. Teď jsme se na chvíli zasnili, ale zpátky do reality. Na telefonní lince mám meteorologa Eduarda Novotného z Českého hydrometeorologického ústavu a ptám se, jak to vypadá aktuálně s počasím. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak aktuálně je na většině území oblačno až zataženo. Méně oblačnosti ale v západních Čechách. Během noci se v Praze a okolí vyskytly velmi silné bouřky. Nyní už hlavní pásky postupuje ze středních Čech do východních, ale jednotlivé přehánky nebo slabší bouřky se vyskytují kromě západu Čech i jinde. Teploty máme aktuálně nejčastěji mezi 18 a 13 stupni Celsia.
0: No a s jakým počasím máme počítat v průběhu toho dnešního čtvrtečního dne?
1: Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky a ojedinělé bouřky, a to zejména odpoledne. Večer budou srážky už ubývat. Odpolední maxima dnes čekáme mezi 25 a 30 stupni Celsia, zhruba o 2 stupně více bude ještě na jižní Moravě, na horách pak kolem 21 a vítr bude jenom slabý, proměnlivý. Je potřeba také zmínit, že na velké části území Moravy, místy také i ve středním anebo východním Polabí a také ve Slezsku, očekáváme silnou zátěž teplem, a tedy pocit dusná, to zejména v důsledku kombinace vysokých teplot a také vysoké vlhkosti vzduchu.
0: No, bude prostě prádelná, jak se říká. Tak se na to, přátelé, připravte a my rozhodně hrajeme už za okamžik Pavla Vítka. Víš, jak se mi líbíš, ale teď Miraj a Tenkrát. Dobré ráno všem.

0: Pavel Vítek na Českém Blaníku. Dobré ránko všem, doufám, že už je taky Pavel v pohodě po tom kolapsu srdečním. No a pokud vám se líbí nějaká písnička, kterou byste si chtěli takhle po ránu nechat zahrát, tak rozhodně máte šanci, můžete nám své tipy se vzkazem, s přáním posílat na WhatsAppu na 720 836307, protože už v příští hodince vám budeme hrát na přání. Tak si to nenechte ujít a zpříjemněte si to dnešní čtvrteční ráno. No a za chvíli ode mě Radek Tomášek anebo Verona. Ztracená bloudím.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Yeah!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
13: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
14: Český Blaník.
15: To je Blaníček.

0: Láska, ta nebezpečná věc a taky Petr Muk, který nám dodal energii takhle minutu po 8 hodině raní. No a za chvíli už Petr Novák, co je to láska? Taky si poslechneme Karla Gotta. A probere nás i kapela Kabát s písničkou Oni. A budou i další české písničky, které máte rádi. Po 8 hodině pokračujeme.
1: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
2: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
4: Na českém Blaníku.
0: Dnešní čtvrtek bude převážně oblačný až polojasný. Ráno ještě, nebo teď dopoledne, čekáme ještě déšť, zejména ve východních Čechách. No a postupně už budou dešťové přehánky a bouřky pouze lokálního charakteru. Teploty 25 až 30 a na jižní Moravě až 32 stupňů, na horách pak kolem 21. A meteorologové říkají a dáli výstrahu, že nás čeká dneska pořádné dusno, čili taková ta klasická prádelna. Tolik počasí na dnešní den, ale Monika Holubová přichází s dalšími aktuálními zprávami.
5: Zprávy na českém plání.
6: Krásné ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Únik osobních dat z nového státního systému byl zřejmě mnohem rozsáhlejší, než úřady přiznávaly. Podle serveru novinky.cz se citlivé údaje z jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů dostali ke skoro 3,5 tisícům firem, u kterých dotyční v tu dobu vůbec nepracovali. Ministerstvo práce přitom původně mluvilo jen o několika stovkách. E-shopy opět čelili kontrolám. Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí letošního roku provedla 123 kontrol internetových obchodů a nedostatky zjistila v 97 z nich. O co šlo, výmluvčí inspekce František Kotrba?
7: Velice často se jednalo o chybějící informace, které se týkaly například uplatnění práva zvratného plnění nebo mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V desítkách případů jsme zaznamenali i nekalé obchodní praktiky, případně chyběly informace, které se týkají pravosti spotřebitelských recenzí.
6: Za zjištěná porušení pravidel uložila Česká obchodní inspekce pokuty za 4,5 milionu. Uzavírka na jihu Prahy se prodlužuje. Oprava silnice mezi Zbraslaví a Dolními Břežany skončí nejspíš už na jaře příštího roku. Déle totiž potrvají i sanace skal lemující frekventovanou cestu Břežanským údolím. Řidiči tak budou muset jezdit po objížďkách delší dobu. Spojené státy kvůli ebole zakazují návrat občanů z Konga. Týká se to těch, kteří tam byli v uplynulých 21 dnech. Epidemie, která byla vyhlášena v polovině května, se už rozšířila do 5 konžských provincií a z dosud 2000 případů je 750 mrtvých. Tolik zprávy na českém Blaníku a pokračuje opět Michal.
0: Děkuju, ano, jedeme dál.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a pokud máte rádi i nějakou písničku obzvláště, kterou jste třeba už dlouho v našem vysílání neslyšeli, tak teď si ji můžete objednat. Stačí poslat zprávu na 720836307 a my vám už za chvíli budeme hrát na přání. Taky bude slibovaný Karel Gott s písničkou Kam se schoulíš, těšte se na Arakain a slečnu závist. A teď Petr Novák, co je to láska. Máme čtvrtek 16. července a Michal Krusberský vám přeje hezké ráno.

0: Kam se schoudíš? Tak tuhle písničku Karla Gotta si zase až tak často nehrajeme, tak doufám, že vám přišla vhod. I teď 14 minut po 8 na Českém Blaníku.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: A napsala si Iva, že by chtěla zahrát písničku Františka Nedvěda Zlatá rybka jen tak k ranní kávě. Tak Ivi, přejeme, ať to kavčo chutná, ať se vydaří celý dnešní den a od nás Zlatá rybka, která možná někomu splní i v nějaké to přání.
1: Písnička na přání. Na Českém Blaníku.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Tvojí posteli, uklenkojte. Po nočním veselí ještě pořád vidím dvojitě, ale v tvým raním

0: Je mi líto, dokonce text téhleté písničky si Hanka složila sama. Jinak pochází z roku 1980 a my jsme si Hanku Zagorovou pustili teď v 8.25. No a za chvíli nás pořádně probere jednak Alice Springs a taky Kabáti s písničkou Oni. Tak buďte dál s Českým Blaníkem a dobré ráno.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá ty. Hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
9: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
10: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
13: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
14: Od Zemana?
13: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
14: Uzené maso od Kýty, 1 kilogram, jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kilogram, jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené, jen za 79,90.
13: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
15: Tvůj pocit po projektu?
16: Jipi!
17: Jé!
15: Jé!
16: Jipi, jipi!
17: Jí!
15: Hornbach, s námi to zvládnete.
18: Nákupy v online shop CZ.
19: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
18: www.onlineshop.cz.
20: To není možný, že to ještě nemáte.
21: Tak my taky čekáme, že jo?
22: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
23: Tak to musí stát na účtárně.
20: To už je po splatnosti.
23: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
24: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
25: Český Blaník.
26: Český Blaník.
27: Na cestách kočárem, kdo svírá byč, ten pravdu má. To kyselý víno, jak voda v močále, někdy se kránu sladký zdá.

0: Dej mi pusu, tak se jmenuje písnička Alice Springs, která nám doznívá na Českém Blaníku 5 minut po půl deváté. No a to je také čas, kdy se ještě jednou podíváme do Českého hydrometeorologického ústavu za naším meteorologem Eduardem Novotným, kterého zdravím a ptám se, jak to dneska bude vypadat s tím počasím.
1: Dobré ráno. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky a ojedinělej bouřky, a to zejména odpoledne. Večer budou srážky už ubývat. Odpolední maxima dnes čekáme mezi 25 a 30 stupni Celsia, zhruba o 2 stupně více bude ještě na jižní Moravě, na horách pak kolem 21 a vítr bude jenom slabý, proměnlivý. Je potřeba také zmínit, že na velké části území Moravy, místy také i ve středním anebo východním Polabí a také ve Slezsku, očekáváme silnou zátěž teplem, a tedy pocit dusná, to zejména v důsledku kombinace vysokých teplot a také vysoké vlhkosti vzduchu.
0: Ano, bude pařák, bude taková ta prádelná, musíme se na to prostě připravit. Děkujeme za informace, budeme se těšit zase v dalších dnech, no a teď už jdeme hrát. Tým za chvíli, ale nejdřív Projektil a Zahrada ticha. Dobré ráno od nás z Českého Blaníku.

0: chuť. Kapela Tým, mám na těba chuť, a pokud jste dostali chuť třeba na to ranní kafe, tak si ho rozhodně dejte, ať máte krásný čtvrteční den. No a my vás mezi tím, co si to kafe budete dělat, taky pozveme do Mníšku pod Brdy, tam se totiž chystá velká skalecká pouť. No a s pozvánkou je tady přímo mluvčí Mníšku Libor Kalmán.
1: Zveme vás do Mníšku pod Brdy. V sobotu 18. července na skaleckou pouť čeká tu na vás bohatý program. Koncertovat budou kapely Queenie, The Tap Tap, Olga Lounová, Tereza Mašková a další. Budou tu i kolotoče, šermíři, kejklíři a spousta jiné zábavy. Informace k programu najdete na webu mníšek.cz. Nezapomeňte, v sobotu 18. července skalecká pouť Mníšku pod Brdy.
0: A nemusíte jenom v sobotu, protože ta pouť se tam koná vlastně už od zítřka až do neděle, ale jak říkal pan mluvčí, v sobotu bude ten program nejbohatší. Tak si to tam rozhodně užijte a za chvíli u nás Petr Hapka, Lucka Bílá, Dívám se, dívám, a taky bude Marcela Holanová. A Cesty lásek si dáme za malý okamžik.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Svatební den jako z pohádky?
7: Lázně v Ráž u Písku.
6: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
7: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
6: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
7: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
6: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
7: Lázně-vráž.cz.
8: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
9: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenadírá. Impregnace Soběslav.cz.
10: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
11: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
12: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
13: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
14: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
15: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: Radio Český Blaník.

Moje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liják přinese, vezmeš mě k tebe.

0: a jeho bílá velryba, která uhání dál stejně jako naše vysílání. Už jsme u 9. hodiny, přátelé, a po 9. Lucie a Amerika. Ale taky bude Věrka Špinarová, pozve nás na slunečné pobřeží. A ještě Maria Rotrová a Řeka lásky. No a těchto hezkých českých, které máte rádi, bude rozhodně víc. Už za malý okamžik.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3600

0: 99.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
0: Když repráky, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Počasí na Českém Blaníku.
4: Dnešní den oblačný až polojasný, teď dopoledne ještě máme čekat přehánky, zejména na východě Čech, no a postupně čekáme bouřky a přehánky už jenom lokálně. Teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32 a na horách okolo 21. Prostě bude dusno, přátelé. Teď už změna, David Račák naproti mě, dáme si další zprávy.
5: Hezké dopoledne přeje David Račák. Přes jižní Moravu se ve středu odpoledne a večer prohnaly bouřky. V krajském městě i menší supercela s kroupami. Další supercela s prudkým větrem a kroupami se vytvořila u Hustopečí. Stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Prušánkách, a to i na střeše základní školy. Ministerstvo financí dnes zveřejní, jaký objem státních dluhopisů pro občany se prodal v jejich první emisi. V opisovacím období je lidé objednali za zhruba 80 miliard korun, což byl čtyřnásobek původně plánované emise. V Plzni mají novou naučnou stezku s názvem Siluety zvěře. Nachází se v blízkosti Seneckého rybníka a vybízí děti i dospělé k poznávání obyvatel lesa. Novinku přiblíží mluvčí města Eva Barborková.
6: Tato naše plzeňská novinka nepředstavuje klasickou naučnou stezku s tabulemi, s textem a obrázky. Tabule se siluetami zvířat rozmístěné v lese vybízejí děti přímo ke hře a pokud mají oni nebo například rodiče chytrý telefon, tak o zvířátku se načtením QR kódu na tabulce mohou dozvědět víc.
5: A to prostřednictvím aplikace Lesní svět. No a fotbalisté Argentíny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii. Zahrají si tak se Španělskem o obhajobu titulu. Argentina zvládla i šesté semifinále, do kterého se probojovala. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast. To byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
3: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
4: Také po 9. hodině je s vámi Michal Krusberský, pokračujeme dál, čeká nás rekord v téhle hodince a také Lucie a Amerika. Tak hezké dopoledne. Nando.

0: Michal Tučný, zdám se ti lepší, než jsem. 15 minut po deváté, teď nám dospíval a my jdeme na rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: Protože jsme rádi, že máme mezi sebou tolik šikovných Čechů, Moravanů a Slovanů, Slezanů, teda chtěl jsem říct, kteří mají co ukázat a dokážou vytvářet takovéhle krásné rekordy. Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea to všechno sleduje a dneska nám představí další obdivuhodný běžecký rekord.
2: Mezi dlouholeté spolupracovníky a příznivce Muzea rekordů patří i pan Miloš Škorpil. A jemu se teď povedl krásný výkon, když ve věku 71 let v rozmezí 2. až 8. května 2026 uběhl vzdálenost 505 km a 188 metrů v čistém čase 144 hodin. Milošovi se kromě jiného podařilo jako podkategorii vytvořit i nový český rekord v běhu na 48 hodin a v tomto limitu uběhl 191 km a 218 metrů. Gratulujeme velice a těšíme se na další zápisy do České knihy rekordů.
1: Co Čech, to rekordman. Na českém Blaníku.

0: Decibely lásky a taky Michal David. Příští rok už to bude 40 let od premiéry Disco příběhu, přátelé. Slavit se bude v Plzni, v amfiteátru Lochotín, kde taky měl premiéru právě Disco příběh před 40 lety. No a Michal David tam rozhodně nebude chybět. Ani tady u nás nemůže chybět ve vysílání, ale za chvíli ho nahradí třeba Marie Rotrová, Marek Ztracený a nebo Buty. Mám jednu ruku dlouhou, si dáme za okamžik.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
3: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
7: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
10: Tak už můžu?
11: Točíme.
10: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
11: No co asi děláte, ne?
10: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
11: A dál?
10: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
11: A kde vás najdou?
10: Jako adresu?
11: Webovky.
10: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
11: Máme.
10: Hele, radši to vem znova.
12: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Všude zdejší, všude je fajn.
15: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň tři a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.CZ
16: Rádio Český Blaník.

0: No, velká pohodovka, vaškaneckáře. Lady Jane dozněla 15 minut před 10. hodinou a já tady mám jednu kontrolní otázku. Patříte mezi milovníky Jurského parku? Tak to byste byli asi hodně nadšení, kdybyste mohli mít doma originál kostry třeba Tyrannosaura, co? No ne, že by to bylo nemožné, ale pravda, museli byste si trošičku připlatit. V úterý se totiž v aukční síni dražila jedna taková kostra Tyrannosaura, stará 67 milionů let, kterou našli v roce 2021 v Americe. No a docela je zachovaná, našlo se celých 61% celé té kostry. Jenže vyvolávací cena téhle fosílie byla 423 milionů. A během pouhých 10 minut vyskočila ta cena na 1 miliardu. A právě za tohle tu cenu, tuhle 11 metrů vysokou kostru, získal jeden anonymní dražitel, tak doufejme, že se o ním bude dobře starat. Inu, když to milujete, tak nějaká korunka sem, tam, že jo, nebudeme přece troškařit. Za chvíli rozhodně Věrka Martinová a Jirka Korn a Helena Vondráčková s ním. Budeme mít prostě další české písničky, které máte rádi.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
5: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
4: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
5: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech, plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námi nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
4: Nemám stán, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
5: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
7: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
8: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
9: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
10: A já vám jako dlužím?
11: Hele, zejte ti to tam pošlu.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Potřebujete dětské kolo?
15: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
14: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
15: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
14: Raskal
15: a Bíny.
14: A teď navíc se slevou 30%.
15: Happysport.cz.
16: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
17: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. jedeme s vámi každý den. Rádio Český Blaník.

0: Ta nám zpříjemnila čtvrteční dopoledne, to byla kapela Olympic a věřím, že i ty další písničky přispějí k dobré náladě. Karel Gott bude a muzika. A dáme si i dalšího Karla, tentokrát Karla Zicha, Alenka v říši divů. A ještě Petra Janů. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před sluncem.

0: slunečním zářením vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Spokojený pes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojený pes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojený pes.cz.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Počasí na Českém Blaníku.
6: Dnes převládá nad naším územím spíše oblačno až polojasno. Ještě teď dopoledne můžeme místy čekat přehánky, zejména ve východních Čechách. No a postupně bouřky a přehánky už jenom lokálně. Teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů a na horách rtuť teploměrů vystoupí maximálně na 21 stupňů. Tolik počasí na ten dnešní den a teď už David Račák a zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké dopoledne přeje David Račák. Včera začal festival Colors of Ostrava. Program v prvním dni vyvrcholil koncertem 21 Pilots. Sledovalo ho desítky tisíc diváků. Ti viděli i koncert Frýdecko-Místeckých Miraj. Stovky lidí ale taky sledovali na scéně České televize přenos semifinále fotbalového mistrovství světa. Česko bude lépe připravené na nesnáze. Vláda totiž schválila záměr provést kompletní revizi krizové legislativy. Na co přesně se návrh zaměří, řekne mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
9: Zaměří se zejména na modernizaci krizového řízení, rozšíření nástrojů pro zvládání krizových situací, zpřesnění pravomocí orgánů krizového řízení, úpravu postavení dalších složek integrovaného záchranného systému i zajištění jejich financování.
8: Cílem je získat jasná a praktická řešení pro situace, na které dosavadní legislativa nebyla dostatečně připravena. Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla sever Venezuely, vzrostl na nejméně 4829. Počet zraněných zůstává na téměř 17 tisících, stejně jako počet lidí bez domova. No a dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France, která odstartuje na okruhu Formule 1 v Manicours, bude asi poslední příležitostí pro sportéry. Peloton cestou čekají téměř na 180 kilometrech tři vrchařské prémie čtvrté kategorie. V čele průběžného pořadí závodu je Slovinec Tadej Pogačar. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
6: A ať už nás posloucháte doma nebo v práci, přeju pohodové dopoledne, Michale s vámi a teď taky Karel Gott.
10: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písničky.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Telegram s adresou Svět.

0: No, až se dneska budete vracet z porady, v práci možná taky si budete připadat jako Alenky v říši divů. Karel Zich za námi, 15 minut po desáté.
1: Písničky k táboráku.
0: Ale dneska už je čtvrtek a možná, že zítra v rámci svého předvíkendového nákupu si koupíte hromadu masa na grilování, k tomu zeleninu, nějaké to pivečko, možná někdo buřty a potom o víkendu to pěkně rozjedete u ohně. A my vám k tomu samozřejmě i o víkendu budeme hrát české písničky, ale jak už jste možná zaznamenali, my vám hrajeme o víkendu mezi 19. a 22. písničky přímo k táboráku, právě k tomu ohni, k té grilovačce. A může tam třeba zaznít Honza Nedvěd, nebo vůbec Nedvědi obecně?
2: Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš.
0: A co takový Jakub Smolík, ten by se taky tam hodil.
3: Potom nebuď z toho smutná.
0: A nebo třeba i Poutníci a Panenka. Tak doufám, že o víkendu vyjde počasí a že vám vyjdou všechny ty lahutky, které chystáte třeba grilovat anebo si udělat na ohni. Ať vám chutnají a my vám k tomu v sobotu i v neděli budeme hrát.
1: Písničky k táboráku
4: na Českém Blaníku.

0: Jana Petru, nebo taky Petra Janu, jak chcete, protože Jana Petru tak se jmenovala v civilu, dalo by se říct, a tohle je její pseudonym. Tak, už nejsem volná, jinak Petra Janu vystoupí, koukám, 15.8. v Doubravě u Karviné a ve stejný den si střihne takový dvojkoncert, ještě se přesune do Mrskles u Olomouce, kde bude mít další koncert a pak zase bude odpočívat, což ji rozhodně přejeme. My se za chvíli taky podíváme do jednoho lázeňského města, o kterém jste možná ani netušili, že tam jsou lázně, ale víc za chvíli a taky bude Míša Linková anebo Slza a Paravany za okamžik.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom. Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
4: Kontejnery Sigl, dobrý den.
5: Dobrej, dobrej. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz.
7: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
8: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybnik.cz.
9: Hleno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
10: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
11: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
12: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
13: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
14: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
15: Český blaník.
16: Český blaník.

0: Tak tohle byla Marika Gombitová, která si před pár dny užívala dovču ve Středomoří. Rozhodně jí to přejeme, ať načerpá novou energii. A pokud vy byste si takhle dopoledne v 10.45 potřebovali zlepšit náladu, tak přátelé, písnička na přání už se nám rýsuje. Je čas vybírat z našeho hudebního archivu, co byste si dneska nechali zahrát. Nezapomeňte, že vaše nápady, vaše vzkazy můžete posílat na číslo 720 836 307 přes WhatsApp. To nám teď aktuálně tady funguje ve studiu. No a v příští hodince už vám budeme hrát. Teď ale Dalibor Janda nebo Brontosauři. To všechno od nás z Českého Blaníku.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Jičíně za 5 190 000 korun, rodinný dům v Zašové na Vsetínsku za 5 670 000, byt 4KK v Libáni u Jičína za 5 181 500, rodinný dům v Doubicích u Děčína za 9 950 000 a byt 2+1 v Zubří u Vsetína za 6 110 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
4: Asi 100 000.
3: A ty s tím nic neděláš, jo?
4: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, na to špak na právníka.
3: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
4: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
3: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
11: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
12: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
13: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
14: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
15: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
16: Radio Český Blaník.

0: Podivný hry lidí a Petr Spálený na závěr téhleté hodiny, ale my už za chvíli odstartujeme hodinku další a v rámci ní si zahrajeme třeba Anuka, která nás vezme na večírek za koncem.
1: Večírek za koncem.
0: Taky se projedeme auťákem na lásku. Ano, budou Zakorová Hlože Kotwald a ještě dívka Gloria a Víťa Vávra. Ano, po zprávách pokračujeme a těch českých písniček, které máte rádi, si budeme hrát mnohem víc.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet,
2: klikni dvakrát!
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den polojasný až oblačný, teď dopoledne ještě můžeme čekat dešťové přehánky, zejména na východě Čech, no a postupně čekáme srážky už jenom ojediněle a lokálně. Teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů a na horách kolem 21. Teď minuto po 11. je ve studiu David Račák a to znamená, že nás čekají zprávy.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké dopoledne přeje David Račák. Český hasičský tým dorazil ve středu večer do Řecka. Informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se zapojil do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově drží pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. E-shopy opět čelily kontrolám. Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí letošního roku provedla 123 kontrol internetových obchodů a nedostatky zjistila v 97 z nich. O co šlo, ví mluvčí inspektorů František Kotrba.
11: Velice často se jednalo o chybějící informace, které se týkaly například uplatnění práva zvadného plnění nebo mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V desítkách případů jsme zaznamenali i nekalé obchodní praktiky, případně chyběly informace, které se týkají pravosti spotřebitelských recenzí.
10: Za zjištěná porušení pravidel uložila Česká obchodní inspekce pravomocně 161 pokut v celkové výši více než 4,5 milionu korun. Na jednání o nové revizi systému emisních povolenek ETS 1 se za Evropský parlament bude podílet i česká europoslankyně Danuše Nerudová. Evropská komise by měla svou představu

0: Ta bude vize zveřejnit v pátek. Lidovecká frakce ale už teď určila zpravodaje pro danou legislativu. No a česká tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Aténách Rakušanku Lili Tagerovou ve dvou setech. Poprvé od únorového premiérového titulu v Abu Zabí postoupila na okruhu WTA do čtvrtfinále. V něm narazí buď na nejvýše nasazenou Tausonovou z Dánska nebo Italku Tonaovou. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: A možná, že některou máte rádi ještě o něco víc, tak si o ní klidně napište, protože jak jsem připomněl v minulé hodině, budeme si hrát na přání za okamžik. 720 836 307, to je telefon, respektive na tenhle telefon můžete posílat SMSky přes WhatsApp a my vám zahrajeme už za chvíli. Nejdřív Michal David, Nenápovídej, a já přeju hezké dopoledne všem.

0: Tak tohle byl báječný víkend a Pavel Liška a já doufám, že před sebou taky máme báječný víkend.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ale pravda, zatím je teprve čtvrtek, tak to musíme ještě ty dva dny zvládnout a aby to šlo o něco lépe, tak jsou tady samozřejmě písničky na přání, které vám hrajeme několikrát denně a o tu další si napsala Martina, která by chtěla jen tak pro radost všem poslat Tu blatanku a Spálená láska. Tak rozhodně hrajeme a přejeme, ať se vám daří jak v práci, tak doma, nebo třeba za volantem na cestách.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

0: Ano, tak tohle byly Rybičky 48 a jejich léto, které si teď užíváme se vším všudy. A dneska bude taky pořádný pařák, jak nám dnes ráno řekl i meteorolog Eduard Novotný.
1: Je potřeba také zmínit, že na velké části území Moravy, místo také i ve středním anebo východním Polabí a také ve Slezsku, očekáváme silnou zátěž teplem. A tedy pocit dusná, to zejména v důsledku kombinace vysokých teplot a také vysoké vlhkosti vzduchu.
0: No, je to tak, po těch bouřkách prostě se to začne všechno zase vypařovat a bude prádelna. Každopádně za chvíli se profičíme a prosvištíme auťákem na lásku. Bude Hanka Zagorová, Stana Hložek a Petr Kotfeld.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
8: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
9: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
8: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
7: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
8: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
7: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
8: www.zamek-konopiště.cz.
7: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
10: Od Zemana?
7: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
10: Uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené, jen za 79,90.
7: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Kdo je tam?
13: Soudní exekutor.
12: Nejsme doma.
13: To máte pravdu, už nejste doma.
14: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
15: Český Blaník.
16: To je Blaníček.

0: No, velkou pravdu má Michal Tučný, který nám dospíval 15 minut před 12. hodinou. A přátelé, konečně se dostáváme k těm lázním. Když se řekne, jedu do lázní, tak vás okamžitě napadnou Vary, Františkovy lázně, třeba i Poděbrady, ale málo koho asi napadne Karviná, že jo? Takové hornické město a ono je to taky lázeňské město, dokonce už na to mají i statut a teď dokonce chtějí mít i vlastní lázeňské oplatky. A nebudou ledajaké, půjde o originál karvinských oplatků v různých příchutích a tvarech. Budou si moci tam návštěvníci dát malinové oplatky, citronové. Za tímto projektem stojí místní cukrářka Kateřina Slivková, která už docela má jako představu, jak budou vypadat. Karvinský oplatek bude mít uprostřed srdíčko a kolem něj budou lipové listy. Srdce vyjadřuje lásku k městu a k oplatkům a lipové listy má Karviná ve svém znaku, tak proto. No a taky nám Kateřina slíbila, že už se pustili do oprav budovy, že už tam mají linku a že pokud všechno půjde podle plánu, tak bychom si mohli dát ty oplatky už v příštím roce. Tak držíme palce, ať se ty plány uskuteční a vám nejenom do Karviné, ale i do ostatních lázeňských měst. Posíláme šňůry od kapely Kryštof a taky si dáme extra band a poslední zvonění.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Každý už tam bude.
6: Přestaň! Vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění Goma v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
11: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
12: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
13: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
14: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
16: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
17: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
18: Rádio Český Blaník.

0: Extra Band a poslední zvonění.
1: To jsem měl říct já, tady já. Ano, poslední tak. Zvonění mě už taky zazvonilo, já už jdu pryč a teď už tady bude s vámi Verča. Tak mějte hezký den a budu se těšit zítra zase od 6. teda, jestli vstanu.
0: Ano, ano, ty máš stávačku zítra a já tedy odpoledne, kdy vám nabídnu kromě českých písniček, které máte rádi, taky spoustu zajímavostí. Mrkneme se na písničku dne, budete mít šanci nechat si zahrát písničku na přání a možná přijde i Pepino Vaněk. No a co si budeme hrát? Třeba i Honu Čákovou, Jedno tajemství.
2: Jedno tajemství, my prosím nech.
0: Taky Petra Deska, Nejkrásnější déšť.
3: Prší krásně, nebe změnilo se v komech plnou.
0: A dáme si i pohádkovou od Václava Neckáře, Miluju a maluju.
4: Samým tahem, jedním tahem, srdce z lásky maluju.
0: Tak jak sami slyšíte, budeme tu mít pestrou hudební nadílku, tak zůstávejte na ladině na těch správných vlnách, na vlnách Českého Blaníku.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak včera jsme se konečně dočkali pořádného deště, i když pravda někde byl až příliš velký, respektive bouřky řádily supercely také, tak doufejme, že se počasí zase umoudří. Během dneška by mělo být až 30 stupňů, na jižní Moravě opět klasika, o 2 stupně víc až 32, na horách kolem 21. Mělo by být většinou oblačno, lokálně se můžou vyskytnout přehánky nebo bouřky. V noci se nám potom ochladí na 19 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude vlastně dost podobně jako dnes. Dnes jen o něco málo tepleji. Očekávejte, že se teploty budou pohybovat většinou kolem 30, bude zataženo tu a tam přehánky, zejména v západní polovině Čech. Už za chviličku tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
6: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti, uvedl Peking. Zároveň tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Vyzývá proto Prahu k jeho okamžitému propuštění. Policisté znovu upozorňují na alkohol za volantem i řídítky. Proč je potřeba nulovou toleranci alkoholu při řízení respektovat, vysvětluje policejní preventistka Monika Šindlová.
11: Alkohol značně ovlivňuje schopnost ovládat řízení. Nepříznivě ovlivňuje vnímání člověka, jeho chování, otupuje mu smysly, způsobuje zpomalené reakce, vede k nesprávnému odhadnutí situace, k přeceňování vlastních schopností či agresivní jízdě.
1: Za jízdu pod vlivem alkoholu nebo

0: Po jiné návykové látky hrozí pokuta od 7 do 25 tisíc korun. V italském Janově dnes mají být vyneseny rozsudky v procesu se 57 obžalovanými kvůli zřícení části Morandiho mostu 14. srpna 2018. To si vyžádalo 43 obětí. Proces začal v červenci 2022 a vypovídalo na 280 svědků. No a španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po 4měsíční pauze zaviněné zraněným zápěstím vrátit na kurty v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku nechybí na seznamu přihlášených hráčů. Alcaraz letos vynechal Roland Garros i Wimbledon. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Na Českém Blaníku otevíráme další hodinu, kterou naplníme českými písničkami, které máte rádi. Za chviličku Iveta Bartošová, Karel Gott s Olgou Lounovou a nebo Ilona Čáková.

0: Iveta Bartošová, málo mě zná na českém Blaníku. 12 hodin, 14 minut, k tomu s vámi je Veronika Rážová. Já vám přeju krásné čtvrteční odpoledne. No a teď se společně pojďme podívat na parkování. Dá se říct, že tohle téma je takovým věčným problémem všech větších měst. Aut zkrátka dobře přibývá a ulice nejsou nafukovací. A řeší to teď i Liberec. Kde se inspiruje, tak to napoví náměstek primátora Adam Lenert.
1: My jsme se inspirovali v jiných městech jako Olomouc, Brno a chceme prostě vytipovat všechny parkovací plochy, které teď na vytipovaných územích máme. Je to vlastně celé centrum města, sídliště, tak aby jsme zjistili, kolik máme legálních a nelegálních stání.
0: Nová analýza bude hotová příští rok, ale už teď Liberec koná. Konkrétně na sídlištích ve Starých Pavlovicích a Františkově vytváří úpravou dopravního značení 668 parkovacích míst. Teď už Petr Rezek, nejkrásnější déšť na českém Blaníku.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš tak nebo nevidíš?

0: Petr Hapka, kocour se schoulil na tvůj klín na Českém Blaníku. Za chvíli bude půl jedné a my se taky za pár okamžiků podíváme na jednu víkendovou akci, tak si to nenechte ujít. Poslouchejte Český Blaník a do té doby si užijte třeba Xindla X s Olgou Koenigovou, Věru Špinarovou a nebo Václava Neckáře.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Tak už můžu?
6: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
6: Webovky.
5: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
6: Máme.
5: Ale radši to vem znova.
7: Český Blaník.
8: Český Blaník.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Kapela Elan, Mám, kým nemám na Českém Blaníku. 12 hodin 38 minut k tomu a já jsem vám slibovala pozvánku a je to velice lákavá a řekla bych vonavá a chutná pozvánka zároveň. Pokud máte rádi francouzskou kuchyni, ale třeba i francouzskou hudbu, pak byste neměli chybět v Praze na Kampě. Přímo na náměstí, tam totiž od 14. do 19. července probíhá úžasný francouzský trh. Nejenom, že se můžete těšit například na finalistu mistrovství světa v otevírání ústřic, nejenom, že můžete ochutnávat vína a francouzskou kuchyni, ale dohromady tam vystoupí i 57 hudebníků. A vy se tak můžete těšit na různé styly francouzské hudby, můžete si zatančit, zaspívat, bavit se. Zkrátka a dobře, myslím si, že pokud máte čas a prostor, tak každý den 10. až 21. hodina na náměstí Kampa to jistí. U nás na Českém Blaníku vám zase můžu nabídnout české písničky, které máte rádi. Už za chviličku jedna od Jirky Schellingera. Bude tu i Jiří Korn anebo Lucka Vondráčková.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
9: Rádio Český Blaník.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

ti šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží. Stejně máš ho pořád ráda, za to, že se

0: kabáti a schody, tak to je taková příjemná tečka za další 60-minutovkou plnou českých písniček, které máte rádi. A budeme v tomhle rytmu i dál pokračovat. Těšte se třeba na Janka Ledeckého. Právě teď padá letadlo Jumbo Jet. Zaspívat přijde i Valdemar Matuška. Ráno.
1: Ráno je plný včel a jarního vládí.
0: A dáme si i kapelu Činasky, písničku Láska a data.
2: Bylo to taková láska, nezdála, byli spolu jen...
0: Taky potěším všechny milovníky cyklistiky. Pozvu vás na jednu výbornou sobotní cykloakci. A to zdaleka není všechno. Za chviličku zprávy, doprava a nebo počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes se zase ohřejeme, i když jsme se schladili deštěm. Teploty se budou houpat mezi 25. až 30. stupněm Celsia. Na jižní Moravě očekávejte, že bude o 2 stupně více, tedy až 32. Na horách kolem 21 stupňů. Večer se nám potom ochladí na 19 až 15 stupňů Celsia. Očekávejte, že tu a tam se mohou vyskytnout přehánky a nebo i bouřky. No, pokud jste zvědaví na zítřek, tak prozradím, že to bude dost podobné. 25 až 30, na Moravě 32, no a na horách kolem 20 stupňů. I zítra se ojediněle dočkáme přehánek nebo bouřek, a to zejména na západě Čech.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Je, ty máš ale velký... nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: FM s Českým Blaníkem.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Nesouvislá kolona se táhne na příjezdu do Brna po dálnici D1 od Prahy. Poprvé zpomalíte na kilometru 188 a plynulý provoz je až za křížení s bratislavskou D2 na kilometru 196. Na 20 minut to máte u Měřína na kilometru 136 ve směru na Prahu kvůli dopravnímu omezení. Příjezd do Prahy brzdí na D5 od 9. kilometru na 10 minut. Pokud pokračujete dál po Pražském okruhu směrem na Modletice, počítejte dalšími 10 minutami navíc až k exitu Ořech. Městský okruh brzdí také směrem na Ruzyni od Jesenice a i tady kolona končí u Ořechu. Šťastnou cestu.
0: Zprávy na Českém Blaníku.
2: Hezké odpoledne přeje David Račák. V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky, v pátek mohou být i silné. Teploty budou dnes a v pátek stoupat ke 30 stupňům na Moravě a ve Slezsku. Meteorologové v pátek očekávají až 33 stupňů Celsia. Na víkend se pak ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami. Bezpečnost u škol se zlepší na dalším místě v Česku. Dopravní úpravy se chystají i v Ústí nad Labem. Kde konkrétně a jak to bude vypadat, ví za město Marek Lukinič.
3: Rada města Ústí nad Labem schválila vyhlášení veřejné zakázky na řešení dopravy v ulicích Elišky Krásnohorské a Veleslavínova. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost dopravy v lokalitě, kde se nachází základní škola a základní umělecká škola a kde v době začátku a konce vyučování pravidelně dochází ke zvýšenému pohybu dětí i krátkodobému parkování mimo vyhrazená stání.
2: Součástí projektu bude hlavně úprava pěších tras, vybudování nových přechodů, parkovacích pruhů nebo změny dopravního značení.

0: Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní nevyléčitelně nemocným pacientům asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci podat pacient sám, nebo pokud toho nebude fyzicky schopen, bude to moci udělat lékař. No a česká tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Aténách Rakušanku Lili Tagerovou ve dvou setech. Poprvé od únorového premiérového titulu v Abu Zabí postoupila na okruhu WTA do čtvrtfinále. V něm narazí buď na nejvýše nasazenou Tausonovou z Dánska, nebo Italku Tonaovou. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Krásné odpoledne, 13 hodin a 4 minuty. A tohle už je Marek Ztracený.

0: Právě teď nám dospíval Janek Ledecký na Českém Blaníku. 13 hodin 15 minut, k tomu chcete-li čtvrt na dvě, a my teď zamíříme do Hradce Králové. V sobotu tam totiž odstartuje charitativní den s cyklisty. Začíná se v 10 dopoledne na Smetanově nábřeží před restaurací Náplavka. A pokud jste zvědaví, jakýže vás tam čeká program, tak to nám prozradí organizátor akce Jiří Kos.
1: Celodenní program pro děti a dospělé. Cyklopřekážková dráha, divnokola, vozítka s pedály, vystoupení mažoretek. Dražba drezů fotbalistů Vládi Daridy, Tomáše Holeše a hokejka Aleše Jergla. Více na stránkách Infocentra a Facebooku Den cyklisty.
0: Tak vidíte, nejenom, že se projedete, ale ještě zažijete tolik zajímavého. Doplním, že výtěžek z celé akce bude předán formou šeků nadaci Východočeské onkologie, spolku Dlouhá cesta a jednomu handicapovanému sportovci. Takže pokud máte v sobotu čas, neváhejte, vemte kolo a hurá do Hradce na Smetanovo nábřeží. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi, a tak nabídnu třeba Valdemara Matušku. I trochu slovenštiny, tedy Mekyho Žbirku, Možno se ti zdá, ale ještě předtím Svařák a Harley na Českém Blaníku. Tak hezké odpoledne.

0: Věřili byste tomu, že tahle písnička vyšla už v roce 1971. Naspíval ji Valdemar Matuška, náš velký oblíbenec. Za chviličku pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Dáme si Jardu Vikrenta s Marií Rotrovou, bude tu i Leona Machálková a nebo Činasky. Ještě předtím Petra Zámečníková s Jiřím Strnadem. Už za chvíli na Českém Vlaníku.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Trubky troubí, vstávat se má.
3: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
2: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
4: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
5: Od Zemana?
4: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
5: Uzené maso od Kýty, 1 kilogram, jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kilogram, jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené, jen za 79,90.
4: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny-zeman.cz.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
7: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
6: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Rádio Český Blaník.

0: Posloucháte Český Blaník a to je dobře, protože nejenom, že se dočkáte další várky českých písniček, které máte rádi, ale taky si dáme jedno víkendové pozvání. A konkrétně vás budu zvát na úžasnou záležitost, a to setkání papouští fauny a jejich přátel. Tohle setkání je naplánované pro veřejnost, což znamená, že nejenom ti, kteří mají doma papouška, se mohou účastnit, ale i vy, kteří třeba máte papoušky rádi, kteří obdivujete tu jejich barvnou škálu, tak se můžete dostavit. A pokud se ptáte, kde, tak v papouští fauně na Praze 4. A ještě bych vám přiblížila, o co konkrétně se bude jednat. Můžete se těšit na papoušky různých barev i velikostí. Vzácné i ty běžné. Vítání jsou samozřejmě i vaši papouští mazlíčci, takže pokud jste chovatelem papouška, vemte ho klidně sebou. No a můžete mu tam třeba zakoupit nějakou hračku, brusná bydýlka, anebo i přímo klec. Na místě je možné koupit si i občerstvení, no a pro děti jsou přichystány atrakce jako lodičky na vodě, minigolf, skákací hrad, lukostřelba a jiné. Zkrátka a dobře, nudit se nebudete, ještě jednou připomínám, papouští fauna, to všechno na Praze 4 už o tomto víkendu, konkrétně v sobotu 18. mezi 10. a 17. hodinou. Tak pokud nemáte co na práci, můžete vyrazit třeba právě tam a cestou určitě poslouchejte Český Blaník. Teď za chviličku už vám pošlu další české písničky, které máte rádi. Těšit se můžete třeba na kapelu Lucie anebo Kateřinu Marii Tichou a její Plamen.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
2: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář. Ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
6: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
7: Český Blaník.

0: střelí.
1: Tomáš Klus, Pánu Bohu do oken na Českém Blaníku. Přesně 14 hodin je tu a po 14. si dáme třeba Dalibora Jandu.
2: Snad jsem si měl všímat víc.
1: Těšit se můžete i na spolupráci Čechomoru s Lenkou Dusilovou. Proměny.
3: A ty musíš být jiná.
1: A Lenka Filipová přijde s pravdou pravdoucí. Za všechno může čas.
4: Za všechno může čas.
1: Po 14. se spolu taky vydáme do Plzně, ale ještě předtím zprávy a taky počasí.
5: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dá se říct, že dnešní počasí bude skoro stejné jako to zítřejší, tedy spíš to zítřejší bude stejné jako to dnešní. Očekávejte do 30 stupňů Celsia na Jižní Moravě do 32. Většinou polojasno, přechodně zataženo a ojediněle přehánky nebo bouřky. A to zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky i silnější vyskytnou na většině území, takže doporučuji zítra určitě deštník sebou.
6: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
7: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
6: Více na světrovnátek.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
9: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
8: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
9: Když repráky, tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.

0: Gilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Zprávy na Českém hlavě.
2: Hezké odpoledne přeje David Račák. V první emisi státních dluhopisů určených pro občany lidé nakoupili cenné papíry za 74 miliard korun. Celkový objem objednávek byl 80 miliard, ne všechny objednané obligace ale lidé zaplatili. Státní dluhopisy si koupilo zhruba 92 tisíc lidí, uvedlo dnes ministerstvo financí. Letní prázdniny bývají pro rodinné rozpočty zatěžkávací zkouškou. Existují ale způsoby, jak letní zážitky výrazně zlevnit. Pokračuje mluvčí společnosti Plaxi Tereza Ulrichová.
3: Vyplatí se totiž například koukat na pobyty mimo hlavní sezónu, využívat různé zvýhodněné balíčky, anebo si jen plánovat výlety do přírody, kde ty výdaje nejsou až takové. Pomoci pak ale mohou i zaměstnanecké benefity. Řada lidí dnes využívá například na nákup ubytování, na sport, na kulturu, na příměstské tábory pro děti.
2: Díky nim si rodiny mohou užít více zážitků za mnohem menší obnos peněz. Itálie vyřadila z provozu zhruba pětinu pevných zařízení na měření rychlosti. Uvedlo to ministerstvo dopravy. Část zařízení totiž nesplňovala nová pravidla pro fungování. Ze zhruba 4000 radarů jich vypnuli 850. No a fotbalisté Argentíny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii. Zahrají si tak se Španělskem o obhajobu titulu. Argentína zvládla i šesté semifinále, do kterého se probojovala. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast. To byly další zprávy, přeju hezké odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
4: Krásné odpoledne vám přeje Veronika Rážová, posloucháte Český Blaník a jsem za to moc ráda, protože vás dál můžu zásobovat českými písničkami, které máte rádi. Dalibor Janda, Benjo Band, Ivana Mládka, anebo Standa Hložek a Petr Kotwald. To všechno právě teď na Českém Blaníku.

0: Tak to byl Dalibor Janda na Českém Blaníku jen krátce před 14:45. A teď se společně podíváme do Plzně. Při opravě střechy katedrály svatého Bartoloměje tam totiž našli hned dvě kovové schránky. Je to možná věc taková netradiční a nečekaná a určitě jste zvědaví, co se asi v těch schránkách mohlo nacházet. No a více nám už prozradí tamní biskup Tomáš Holub.
1: V jedné schráně tiskoviny snad skoro všechny, které v té době vycházely v Plzni, je tam farní věstník a v té druhé jsou propagační materiály, které se týkají Plzně. Teď budou zkoumány ze strany historiků, budou zdokumentovány, potom se dohodneme, co z toho vložíme zpět do schrán, které tam při této opravě budou.
0: A které se třeba zase najdou za spoustu let. Ještě doplním, že schránky byly uloženy 30. září roku 1991. Tak, teď už se vracíme zpátky k českým písničkám, které máte rádi. Tak se můžete těšit třeba na Čechomory s Lenkou Dusilovou. Bude tu i Iva Hajnová, ale ještě předtím opět a Radeček. S těmi se vydáme na hory.

0: Věřili byste tomu, že už je to 25 let, co vznikla tahle úžasná písnička, tedy spolupráce Lenky Dusilové s kapelou Čechomor a Proměny. No a právě k tomuto výročí vznikla tour, tedy velké turné Čechomoru Proměny po 25 letech. Jako host vystoupí taky Lenka Dusilová a vy je můžete vidět a slyšet třeba 14. listopadu v Ostravě nebo taky v Hradci Králové o den později, v Brně 17., v Plzni 19. No a pojďme se ještě podívat na další vystoupení. 29. listopad bude patřit přidanému představení v pražském O2 Univerzu. 29. ještě prozradím, že tam budou hned dvakrát. No a tečka za celým turné bude 6. ledna 2027 ve Zlíně. Tak to bylo něco málo o Čechomoru a teď se pojďme podívat, co nás tu čeká v těch nejbližších chvílích. Třeba Václav Neckář anebo Helena Vondráčková. Ovšem, každý zvlášť.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz. Ptáš
2: se mraku, ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
4: Od Zemana?
3: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
4: Uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené, jen za 79,90.
3: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Český blaník.
9: Český blaník.

0: Procházka po lese a večer čerstvá smaženice. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s českým Blaníkem.

0: Kapela No Name a Lekná na českém Blaníku krátce před 3:15.
1: Co Čech, to rekord.
0: A vy, kteří nás posloucháte pravidelně, už víte, že přijde Pepino Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit a přinese nám zase nějaký pěkný kousek. Tentokrát se bude jednat o rekord běžecký.
2: Mezi dlouholeté spolupracovníky a příznivce muzea rekordů patří i pan Miloš Škorpil. A jemu se teď povedl krásný výkon, když ve věku 71 let v rozmezí 2. až 8. května 2026 uběhl vzdálenost 505 km a 188 metrů v čistém čase 144 hodin. Milošovi se kromě jiného podařilo jako podkategorii vytvořit i nový český rekord v běhu na 48 hodin a v tomto limitu uběhl 191 km a 218 metrů. Gratulujeme velice a těšíme se na další zápisy do České knihy rekordů.
0: Pak to tedy smekáme. Úžasný rekord. Děkujeme moc, Pepino, a těšíme se zase na to, co nám příště přineseš.
1: Co Čech, to rekordman. Na českém Blaníku.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Padá!
0: Tak si něco přej.
5: Ale ne, hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
0: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
0: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
11: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak využijte kód KSC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
10: Více informací v restauracích KFC.
12: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
13: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
14: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
15: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
16: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
17: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Tak to byly Spirituál Quintet za svou pravdou stát na Českém Blaníku. 15. hodina je tady a po ní si dáme třeba Marka Ztraceného. Zastav mě.
1: Zastav mě, zastav mě, prosím tě, zastav mě.
0: Bude tu i kapela Krištof, inzerát. A já už malinko napovím, že inzerát bude to slůvko, které bude pojit tři písničky ve tři. Tedy tři ve tři tu budou taky. Máte se na co těšit, no a dáme si mimo jiné i Michala Tučného.
2: Měl jsem rád stín stromů, říční proud.
0: Už za chvilku tu budou zprávy, taky dopravní informace, ale ještě předtím ve stručnosti počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Stejně jako dnes, tak i zítra očekávejte teploty většinou do 30 stupňů, na jižní Moravě o 2 stupínky tepleji. Mělo by pršet, místy se mohou objevit i silnější přehánky, ojedinělé bouřky. Ráno by se zítra mohly objevit i mlhy, takže pokud budete usedat za volant, hlavně buďte opatrní.
4: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrej, dobrej. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
7: A tomu říkáte rychle?
9: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Za volantem s Českým Blaníkem.
10: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zdržíte se na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Popojíždět budete od 25. po 19. kilometr půl hodiny. 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po D5. Kolona začíná na 11. kilometru. Nesouvislá kolona se táhne na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé zpomalíte na 176. kilometru a plynulý provoz je až na křížení s D2 na kilometru 196. Kamiony se zdrží hodinu, osobní auta půl. A na půl hodiny to máte u Měřína mezi kilometry 134 až 132 ve směru na Prahu. Silničáři tam zavřeli levý jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu a v kolonách pevné nervy.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které určuje stát, zítra výrazně vzrostou. Benzín může stát až 42 korun a 84 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 41 korun a 18 haléřů. Jde o nárůst o 63 haléřů, respektive více než korunu. Čech, kterého zadrželi v Číně, byl v zemi na soukromé cestě, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka. Zároveň uvedl, že případ podle něj nesouvisí se zadrženým čínským novinářem v Česku.
11: To musím vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nijak nesouvisí. My máme standardní konzulární přístup k tomu případu v Číně, zatímco ten čínský případ u nás je v tuto chvíli na bedrech české justice. Ani čínská strana nepotvrdila, že by se jednalo o nějakou spojitost. Jsou to dva naprosto izolované a vzájemně nesouvisející případy.
0: Podle něj je Čech, který byl zadržen kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti v dobrém stavu. S požárem budovy ve Zlíně bojují hasiči už týden. Dál prolévají sutiny vodou. Ode dneška je v akci opět i výšková technika, ze které se hasí žhavá místa na střeše torza objektu. Jak dlouho ještě zásah potrvá, není jasné. Češi loni nazbírali téměř 32 tisíc tun hub a lesních plodů. Do lesa šly alespoň jednou měsíčně téměř 2/3 Čechů. Celková hodnota sběru přesáhla více než 7 miliard v běžných cenách. Vyplývá to ze šetření rezortu zemědělství, které vyhodnotila Česká zemědělská univerzita. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
3: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.
0: 15 hodin a 5 minut je aktuální čas. S vámi je Veronika Rážová. Za chvilku to budou Kamelie, Marek Ztracený a nebo Marta Kubišová.

0: Kamélie v rytmu galaxie na Českém Blaníku krátce po čtvrt na čtyři, no a my jdeme na tři ve tři.
1: Rádio Český Blaník.
2: Tři ve tři.
0: A máme tu hned tři písničky, které pojí jedno slůvko a tím je dnes inzerát. První píseň od Michala Davida Dívka na inzerát pochází z polské písničky, tedy polský originál byl takovou dobrou předlohou. No a píseň od Michala Davida vyšla v roce 1982. Jako druhá tu bude písnička od Krištofu Inzerát, což je píseň, která vyšla jako single v roce 2012. Stala se velmi úspěšnou. Elena Lukášová má s Petrem Jandou duet. Ten se jmenuje To říká inzerát. Tahle písnička je z roku 1972. Populární píseň vyšla na gramofonové desce, přičemž na druhé straně singlu se nacházela ještě další úspěšná písnička Já nejsem včerejší. Teď už to nebudu prodlužovat, pojďme si všechny tři písničky dát. Michal David, Krištof a Elena Lukášová s Petrem Jandou.
2: Tři ve tři
1: na Českém Blaníku.

0: Tak to byla Elena Lukášová, Petr Janda, to říká inzerát, třetí písnička, 3 ve 3. Takže já doufám, že jste si to užili, byl to přeci jenom takový hezký přehled různých stylů z různých dob. Teď už budeme pokračovat dál v klasickém rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku nabídnu Slzu, Reddy Kirken a nebo Michala Tučného. Posloucháte Český Blaník.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
7: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
8: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
7: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
6: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
7: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
6: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
7: www.zamek-konopiště.cz.
9: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
10: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
11: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: České písničky, které máte rádi.
13: Český Blaník.

0: Aj keď bez peňazí, tak to sú eláni na českém blaníku. Jak vidíte, i slovenštinu si tu rádi občas dáváme. Teď se podíváme ale do Mníšku pod Brdy. Tam se totiž chystá obrovská skalecká pouť. S pozvánkou už je tu mluvčí Mníšku Libor Kalman.
1: Zveme vás do Mníšku pod Brdy. V sobotu 18. července na skaleckou pouť čeká tu na vás bohatý program. Koncertovat budou kapely Queenie, The Tap Tap, Olga Lounová, Tereza Mašková a další. Budou tu i kolotoče, šermíři, kejklíři a spousta jiné zábavy. Informace k programu najdete na webu mníšek.cz. Nezapomeňte, v sobotu 18. července skalecká pouť Mníšku pod Brdy.
0: Moc si to užijte, jak jste sami slyšeli, bude to pestré a já bych si troufala tvrdit, že program je vhodný pro úplně celou rodinu. Před námi jsou další české písničky, třeba jedna od Lucky Bílé, dáme si i Činasky a nebo mého oblíbeného Karla Gotta.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
14: Hleno.
15: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
16: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Autocout v Brandýse nad Labem.
17: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že již je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. Epohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
18: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
19: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
20: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
21: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
22: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
23: Český Blaník.
24: To je Blaníček.

0: pourquoi tu chemins. Na Českém Blaníku nám dospívala Lucka Bílá, tak to byla její Hana. 16. hodina odbyla, jak slyšíte, tikání, to je přesně ono. No a před námi další české písničky, které máte rádi. Jedna od Karla Kryla.
1: A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho.
0: Taky tu bude Divokej byl a Pocit.
2: Asi takovej pocit, jako je bodnutí nože.
0: A nebo Xindl X, Má chata, můj hrad.
3: Má chata, můj hrad, místo, co mám rád.
0: A pokud jste zvědaví, co kromě českých písniček vás čeká po 16. hodině, tak prozradím, že třeba písnička dne.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Počasí si s námi pěkně zahrává, včera déšť a dnes se ho možná dočkáme taky, stejně tak i zítra. Očekávejte, že dnes i zítra budou teploty prakticky shodné. 25 až 30 stupňů na Moravě, na Jižní Moravě kolem 32, na horách kolem 20. Očekávejte většinou polojasnou až zataženou oblohu. Bouřky a přehánky by se měly objevit zejména v západní polovině Čech.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
7: A tomu říkáte rychle?
9: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 30%.
11: Happysport.cz.
12: Kdo je tam?
13: Soudní exekutor.
12: Nejsme doma.
13: To máte pravdu, už nejste doma.
14: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
15: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Za prvních 6 měsíců letošního roku zemřelo na silnicích 31 motorkářů. Je to o 11 víc než za stejné období loni. Policisté proto opět upozorňují, že v létě vrcholí motorkářská sezóna a riziko nehod tak výrazně roste. Na silnicích by tak všichni účastníci provozu měli být velmi opatrní. Voda v Orlíku v Podolsku je stále nevhodná ke koupání. Pro lidi představuje zdravotní riziko, jak prokázala mimořádná kontrola. Ve vodě je podle rozborů velké množství sinic, chlorofilu A, vodního květu a navíc má sníženou průhlednost. Vyplývá to z informací krajské hygienické stanice. Pražské zoo teď vyrůstá historicky první mládě osináka afrického. Návštěvníci ho naleznou v pavilonu rezervace JA. Pro ty, kterým je tento nenápadný hlodavec dosud neznámý, má mluvčí zoo Praha Filip Mašek představení.
16: Osináci patří do příbuzenstva tykobrazů, i oni mají záda a hřbet pokrytý ostny a možná vůbec nejzajímavější je jejich ocas. Ten je totiž zakončen takovými dutými korálkovitými štětinami a ty, když do sebe narážejí a vibrují, tak vydávají takový chřestivý zvuk a tak to právě osinák odhání predátory.
0: Ačkoliv jde o nočního predátora, lidé ho můžou pozorovat při krmení ve 2 odpoledne. Za zřícení Morandiho mostu v italském Janově padly u soudu vysoké tresty. Bývalý šéf společnosti, která most spravovala, dostal 12 let vězení. V procesu je více než 50 obžalovaných. Most se zřítil v roce 2018. Tragédie se vyžádala 43 obětí. Tolik zprávy, pěkný den.
15: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne.

0: Blaníku.
1: Na Českém Blaníku nejenom, že si hrajeme písničky, které máte rádi, ty české písničky, které máte rádi, ale my dokonce pátráme i po tom, kde se vzali, jak vznikly, kdo je má na svědomí a při jaké příležitosti třeba vznikl text. No a zeptali jsme se tentokrát kapely Divokej Bill na písničku Pocit.
2: My jsme takovou písničku, kterou napsal náš bubeník, který od nás odešel pak. Ta se jmenovala Malá holčička. A já jsem do ní vymyslel takovou vyhrávku a tu vyhrávku pak od té vyhrávky se mi odvinula písnička Pocit. Takže vlastně ta písnička o tom, když jsme se rozcházeli s bubeníkem. To smutný.
1: Tak i když je to smutné, tak nám se písnička moc líbí. Pojďme si ji právě teď na Českém Blaníku připomenout.
0: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.

0: Kapela Kex Víš na Českém Blaníku a věděli jste, že kapelu Kex můžete slyšet a vidět naživo už teď v pátek na Křivoklátě. Vystoupí tam mimo jiné i Michal Šindelář, který v tomto týdnu oslavil narozeniny. Tak jestli máte rádi Kex nebo Michala Šindeláře, Křivoklát 17.7. to jistí. Před námi už jsou další české písničky, nabídnu Jeleny, Petru Janů a nebo Xindla X.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Doktor Max.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
11: Český Blaník.
12: Český Blaník.

0: Jsme také, aké jsme, tak to byla Beata Dubasová na Českém Blaníku. 16 hodin 46 minut a já vám dávám takovou lákavou nabídku. Pojďte si napsat o písničku na přání 720 83 6307. To je číslo sem k nám do studia. Využijte WhatsAppovou aplikaci a přes ní nám buďte napište klasickou textovku a nebo klidně nahrajte hlasovou zprávu. Přiznám se, že hlasovky mám ještě o něco radši, protože je to takové osobnější. Vy tam můžete říct cokoliv, co máte na srdci. Zní to hezky z vašich úst, já to takhle jenom pošlu vysíláním Českého Blaníku ven tomu, komu písnička bude náležet. Tak promyslete, komu budeme hrát, jakou písničku budeme hrát a potom se mi svěřte na číslo 720 83 6307. Ještě doplním, že písnička na přání tu bude zhruba za půl hodiny. Do té doby si dáme třeba kapelu Opět a Radeček s Eli a nebo Petra Muka. Ona se brání.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: To není možný, že to ještě nemáte.
14: Tak my taky čekáme, že jo?
15: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
16: Tak to musí stát na účtárně.
13: To už je po splatnosti.
16: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
17: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
18: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
19: Český Blaník.
20: To je Blaníček.

0: chodí. V pohodě jsou Standa Hložek s Petrem Kotvaldem. Já doufám, že vy taky, protože vás čeká další hodina plná českých písniček, které máte rádi. Dáme si třeba Veronu. Budu tančit a to svý. Těšit se můžete i na kapelu Olympic, taky jsem se narodil boss. Všechny mráz, jak šel z hor, obul nás do pašvor. A tam u dvou cest se zastavíme s Jirkou Kornem. U dvou cest, kam prý prach padá. Za chvíli už tu budou nejnovější zprávy, ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.

0: se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vnímání prezidenta se po summitu NATO v Ankaře zlepšilo. Politické body si naopak nepřipsala opozice. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Podle expertů sice opozice spor prezidenta s vládou hojně komentovala, ale jiné kroky nepodnikla. Na komplikace se musí připravit řidiči v Brně. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 silničáři zítra večer uzavřou jízdní pás D2 na Břeclav. K dispozici bude pro každý směr vždy jen jeden pruh. Uzavírka potrvá do sobotních 6 podvečer. Frýdek Místek pokračuje v boji s vlhkostí. Tento problém řeší dlouhodobě především v historických budovách. Momentálně opravuje základní školu Petra Bezruče. Jak práce probíhají, ví mluvčí města Jana Musálková.
1: Práce zahrnují vybourání silničních panelů, včetně podkladních vrstev, dále řezání asfaltové plochy podél východní fasády pro osazení povrchových betonových žlabů, polymer betonového žlabu a vpustí a také výměnu poškozeného kanalizačního potrubí.
0: Nejnáročnější část oprav by měla být hotová do konce prázdnin. Státní dluhopisy se ukázaly jako atraktivní nabídka. Shodli se na tom analytici. Poptávka po nich zůstává vysoká. První emisi dluhopisů lidé nakoupili cenné papíry za 74 miliard korun. Státní dluhopisy si podle rezortu financí koupilo zhruba 92 tisíc lidí. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
2: Rádio Český Blank.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A už za chvilku taky jedna písnička přesně podle vašeho gusta, tedy písnička na přání. 17 hodin a 4 minuty s vámi Veronika Rážová a před námi Michal David. Verona a nebo Petr Novák. Povídej.

0: Michal David, vejdem na českém Blaníku 17 hodin 13 minut a my jdem na písničku na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Katka nám píše z práce, ahoj do Českého Blaníku, mám dnes noční, prosím zahrajte mi nějakou, ať se mi nechce pořád spát. Mám ráda Anuka, pokud by mohla být její chvíli nad vodou, budu moc ráda, děkuju. Tak my rádi splníme vaše přání. Anuka, chvíli nad vodou je připravena. Držím palce, ať to v práci zvládnete a doufám, že vám budeme i dál dělat společnost.
2: Písnička.

0: Karel Zich zpívá o létě, jak má být, tak co si myslíte, je léto, jak má být, a nebo ty bouřky už jsou moc? Pozor na to, meteorologové totiž varují, že opět přijdou silné bouřky, ale i vedro. Česko by měly zasáhnout především v pátek. Tahle výstraha, která se týká území celé České republiky, tak bude platná během celého zítřka až do půlnoci, s tím, že bouřky se můžou vyskytnout na většině území a mohou je doprovázet i nebezpečné jevy. Takže buďte opatrní nejenom na sebe, ale i na svůj majetek, který předtím raději zabezpečte. Nejsilnější bouřky by měly padnout někdy kolem 17. hodiny. No, pojďme se podívat, co nás čeká. Tady bude přece jenom všechno zalité vlanickým sluncem, takže za chviličku kapela Krištof s Jarkem Nohavicou, Karel Gott a nebo Olympic. Tak zůstávejte i dál s námi.
1: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
5: Už tam bude?
6: Nech toho!
5: Raději už tam bude?
6: Přestaň! Chtěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a Go Out. Více na goma.cz.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
11: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
12: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
13: A já vám jako dlužím?
14: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
15: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
16: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
17: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
18: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
19: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
18: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
20: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
21: Český Blaník.

0: Tam u dvou cest, tak to byl Jiří Korn, 17 hodin 45 minut a my teď spolu zamíříme do Kostelce, konkrétně Kostelce nad Labem na Mělnicku. Tam totiž vznikla zcela nová cyklostezka a mluví přímo o ní i paní hejtmanka Petra Pecková.
1: Ať se nám to nezdá, ta cyklostezka neslouží mnohdy opravdu jenom pro zábavu, pro volný čas, ale slouží v mnoha případech na jízdu na kole do školy, na kole do práce. Slouží pro aktivní trávení volného času pro seniory.
0: Tak vidíte to, cyklostezka je vlastně strašně důležitá spojka mezi domovem a ať už školou, prací, anebo třeba nějakou volnočasovou aktivitou. Každopádně důležitá je i kvůli tomu, že je to bezpečné, takže respektujte cyklisty na cyklostezkách. Ještě dodám, že po nové cyklostezce se v tomto případě dostanete z Kostelce do Tuhaně a má zhruba 10 kilometrů. Celá labská stezka pak má být dokončena v roce 2028. Teď už se vrhneme zpátky k českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku nabídnou Vladimíra Mišíka, Činasky a nebo Helenu Vondráčkovou.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevím, ho! Nic tě neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
10: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci MyŠkoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci MyŠkoda ještě dnes.
12: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
13: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
14: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
15: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
16: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
17: Český Blaník.

0: 18. hodina je tu, tohle je Tomáš Klus, když si tě, dívko, představím. Tak já už si představuju, co tady bude v příští hodině a pojďte společně tu představu sdílet. Třeba Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku.
1: Všichni jsou už v Mexiku.
0: Kabáti to přeci jenom trošku rozporují, kdo ví jestli.
1: Jak je to s pravdou? S pravdou se šetří možná proto,
0: a potěšíme i milovníky Marka Ztraceného. Už za chviličku nejnovější zprávy, ještě předtím počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešek a zítřek si budou trošičku podobné, alespoň co se týče teplot. 25 až 30 stupňů na Moravě, na jihu Moravy kolem 32. Na horách naměříte zítra kolem 20 stupňů Celsia. Nejdřív se nám v noci ochladí na 19 až 15 stupňů. Výjimečně se dočkáme i přehánek nebo bouřek. Zítra přes

0: Rychlý bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Zprávy na Českém dlani.
5: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Státní zdravotní ústav eviduje stále víc případů lymské boreliózy. Za první půl roku jich bylo víc než 5300, což je o 4000 víc než loni za stejné období. Za nárůstem stojí nový způsob sběru dat a taky prodlužující se klíšťová sezóna. V Česku je čím dál víc vysokoškolských studentů. Konkrétně mezi roky 2019 a 2025 se jejich počet zvýšil o 15%. Důvodem je hlavně rostoucí počet čerstvých maturantů, kteří chtějí pokračovat ve studiu. To potvrzují i další data, která přiblíží Vendula Kašparová z Českého statistického úřadu.
6: Důsledkem bylo ve stejném období zvýšení podílu studentů mladších 25 let ze 66% na 74%, jakož i nárůst podílu studentů v bakalářských studijních programech z 58% na 62%.
5: Nejvíc nových studentů loni zamířilo do oborů obchodu, práva a zdravotnictví. Fotbalista Alex Král má nové působiště. Po konci v Unionu Berlín podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Dobu kontraktu historicky nejúspěšnější dánský klub nezveřejnil. Pro 28-letého záložníka půjde už o 6. zahraniční angažmá. Spojené státy chtějí zrušit střídání času. Změnu podporuje i prezident Trump a schválila ji i sněmovna reprezentantů. Otázkou teď ale je, jaký čas bude platit. Šéf Bílého domu si přeje letní, naopak odborníci prosazují ten zimní. Stejný spor pak brzdí otázku času i v Evropské unii. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
4: Rádio Český Blank.
7: České písničky, které máte rádi.
5: Krásný večer vám přeje Veronika Rážová, 18. hodina nám odbyla a co pro vás chystáme dál? Třeba Honzu Kalouska, Michala Tučného a nebo kapelu Turbo. Krásným dívkám, tak krásný večer.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla.

0: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
1: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
0: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
8: Český blaník.
9: Český blaník.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Ještě jeden verš, už svítá a čaj bych si dal.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

věřte, zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Hleno.
5: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
6: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Kout v Brandýse nad Labem.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
2: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Radio Český Blaník.

truchlíš, raduješ se, nenávidíš, vymiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Svatební den jako z pohádky?
4: Lázně v Ráž u Písku.
3: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
4: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
3: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
4: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
3: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
4: Lázně-vráž.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém vlnu.

0: Kondomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Český Blaník.
9: To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Svatební den jako z pohádky?
4: Lázně v Ráž u Písku.
3: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
4: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
3: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
4: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
3: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
4: Lázně-vraž.cz.

si tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo.

0: navždy toužím zbohatnout.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

Vybloudíte mnou nocí, jak naříkavý pláč. Teď skrývám svůj strach, jak hazardní hráč. Kde je teď můj příběh? Půlnoc létání, jak odtud zmizet?

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Český Blaník.
5: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
4: Ty, které se budou zpívat i za 20 let.

0: Gilly Lenau. Gilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Lenau. Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok? Nula.
1: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
0: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
1: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok? Nula.
0: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
1: Maxi dotace.
2: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
3: 3 ve 3
2: na Českém Blaníku.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: si mít jiný žár. Můj Vilém Čenčehovský a málo mě má rád. On očíčka má úzký a věčně chtěl by spát.
1: Jo, jo, jo, je to tak.

Ježíš při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hříček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové SO

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tiso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
3: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tiso. Více na mytolife.cz.
4: Radio Český Blaník.

0: Vašku jste si dát minutku klidu? Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenadírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na rádiu Český Blaník.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, byla, bel, byla, bel, byla, bel, CZ.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
4: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
5: Rádio Český Blaník.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

ráno, miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

z nástrah tíčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky, zpívat